Národný zbor dánskeho rozhlasu dospieval Ach Herr Strafe mich nicht od Maxa Regera. Do 4. hodiny si ešte vypočujeme Till Eulenspiegel, Einmal anders Richarda Straussa v úprave Franza Hasenörla. Účinkuje ansámbl SBRK.

0: hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na

dobu. Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu. Jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš potky. Přistáh sem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

Viděl jsem ve sluneční síti chycené svoje vidění. Viděl jsem zlaté prsteny v kalných kalužích. Viděl jsem nablízkaný svět z papírové hladiny. Viděl jsem automatickou líheň představ a iluzí. Viděl jsem svatého trpaslíka slunce krčit ramen. Viděl jsem jeho starou tvář, tvářit se, že spí.

Viděl jsem ve skleněných tůních šidítka minci. Viděl jsem ve větvích viset zrcátka lží. Viděl jsem snílka mluvit o dalekých krajích. Viděl jsem za oknem poletovat sníh. Viděl jsem nad řekou živého panáčka z proutí. Viděl jsem plaváčka s lampou ve vlnách. Viděl jsem, jak zpívají, jak se oba kroutí.

podaní sopranistky Sylvie Stahlmann a Concertgebau Orchestra Amsterdam pod taktovkou Georgia Soltyho doznela 4. symfónia Gustáva Mahlera. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.